kdo mě to zas budí, co jsem komu proved, proč mě lidi nenechají spát. Děsně mi to vadí, před chvílí jsem přišel, proč mě lidi nenechají spát.

I jako malý dítě měl jsem jedno přání. Nechtěl jsem být lodní kapitán. I jako malý dítě, jak blanickej rytíř, chtěl jsem dlouho nerušeně spát. Já, když vstávám, poslouchám zákrutu.